0: Stay on these roads. Was dein Rodisch na tutem Puču? Rade was denn nimmer dem Puču dobre serbske Hučbe hat Joschesch dich napřikovat z Ralf Bumi Borsiom.
1: Amy Jane v Novom Domje.
2: Krishna Pobije, čas liegt 12.
0: To je Daniela Hasec. A tež skupina Trojo Zink nam zaspěva hudžbně džinitko najprve raz do Polsky a potom chceme s modostnými do Vukraja. Bědlik naš ještě.

0: drinni dźeń nun do mje.
1: A to prošu nam radio nastajić, 100,4 megahertzu nastajić, tak za možeće rano serbski rozvoz svišeć s dobrymi nuosćemi z naše domizny nitko na pošešćich.
2: Serbski rozvoz. Povjesće. W studiu Katka Pöbelec.
3: Dobaranje. Z jacerymi akcjami su we Łužicy čera na Mjezynarodny dźeń měra skedźbnili. Budyšenje je Happy Monday, ke kotrymuž wjace hač posta regionalnych organizacijow a towarstwo słuša, prosiło mjez druhim na hučbu ze znatej skupinu Banda Komunale. Nimo toho su so budyšenje ludzi rjeća zo zestupali, kotrymuž měješe tvorić kru od serbskeho kiršova přez most měra a zaso na tamnym boku ročo ke Michalskej cirkvi. Nekak 200 ludzi su tutun puč tež měrowe spiewy spiewajo odkročili. Energijowy koncern LEAG zmieni krok po kroku swoje wusmierenie na wikach, precz od brunicy k alternatywnym energiam. Tak dziewa te od czerowszego we Łużicy dwie nowe energijowe przyprawie. Witnikowy park a solarny park pola Barszcza w przychodzie milinu z wopnowionych energijów dodawati. A Janšecach nastawa tu chwilu najwyższy bateriowy skład niemskie, tak mianowany Gigabattery. Z nim chodzi so 1,6 milionu domniacnościu 4 godziny długo z milinu zastarać. Przedewzacze widzi tym ważną kroczel za strukturną zmianę, a za zastaranie regiona z energią. Wopospodar prostnińskich parków, Center Parks, planuje twar nowego prostnińskiego areala we Łużickiej Jezorinie. Drekniću zastupjer je předozača čera na zromadžiznje zamjerova zjazka Łužicka jezorina. Planovane 90 hektarów wulki areal je mjez Parcuskim a Sedličanskim jezorom. Tam moli mjez 500 a 700 dołu luvr domu nastać. Center Parks připovedži, zoce za to njeđe 300 milionów euro investovać. Lica a klitu převedu najprede studije, kak muso projekt zvopravdžić. Hakle potem cilče parkuje koncept vudživač a tvarske prostve přijotovač. Za rozu planovansku fazu je 5 do 6 let předvidžanih. Tvar manjeđe bodra do 2 letče trač. V Slepjanske vosadže dukvilu rečnišćo strugi ređa. Kajž informuje kmina svojim hamtskim vopjenu, vukonja dživa firma z Brizuki. Při tym dživa čerjo skvoniny, rečnišća vodcyku a rostliny na dnje riki vodstronja. Naprawa je w obstatk programa hornistwowego zawoda LEAG k vodstronjenju škodu wudobywania brunicy dla. Rika Struga, kotraž je přitok šprevje, čeče zbivije vody přez slepo, hač do nového města. Spisovače Kito Lorenz vienovaše rečce epos Struga, v obraze našeje krajine. Ponovena stacija za povešenje čišća pitnje vody v Žiđinom od čerošeho oficijalne dživa. S tym ma zastaranje fleksibilniše a vjesčiše byč. Nimo toho započnu Žiđinom z přichodnym vulkim projektom. S prinim zarovom su čera ze zanirovanjom zbirnika pitnje vody startovali. Duše dotvarjene maja na mjestnje 50 kubiknih metrov skvadu vjace, što še rum za 5 milionu litrov vody. Možný z tej vobě napravuje přes spichovanie Sakskeje. To bych ju pojezdče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Dženca zmijeme, no haj, dosť mručelo, tama sem tež raz svunco, zdžela vočakuje nás tež dženca za to švijele, večer ma byč přečelne, Dženca stupa žive slebro maksimálne na 18 stopňu. Jutce vostane přečelne, zdžela pak tiež pomročeno, na kužde pad pak sucho, tak se menša meteorologo je dotal viesča. Žive slebro stupa tiež jutce zase na 17 do 19 stopňu.
1: Na druhách všetko svobodné, žane brzka, že zdžilče nám ráde novosče, to sa samo rymuje, vidíš, ráde přes telefon budušen 2400, abo přes našu četovú funkciu dámotnej app MDR Serbia.
2: Serbský rozvoz.
1: Přije dobrý start do dženstíše vútore s Katku a Jakubom, no a vonka je čma, kaj špice, to je kázo šerenia. Hýšte, môža šerič po... New po Sveče a maja party. Šerinjo, kaž zaspiva nitko Danila Hazec, Serbskim rozvosu.

5 hodzin 8 a 40 je haj kotry wobraz. Debi wobalku. Jenže se cover knihy tole rozsudzi najhuštšišo, hač si knihu ve wobchodźe tyž do ruky uvozmeš, abo z grinic. Haj, je samo najvážnejší wabjenský sred, knihe tu už nevážne, kotreho ilustratora abo ilustratorku si nakvadnictvo a autor za tvorbu vupytate. Ilustrator Uwe Hensch je vele za serbske knihy a tyž pomjo rysoval ľudové nakladnictvo domovina vinuje jemu nětko wobrazowy zwiazk z přeladom grafického tvorenia w umělca, kiž je před 50 letami studií na Vysokej šuli za umělstvo Berlíně Weisensee zakončil a z toho časa tvorí rjane mulby, můžeš rec. Znaty je jeho rukopis z knihy Peter z Vůčlaného rodu v rěče serbských bajkov. Nejkane dječace čimne wobrazy Henča rune vo neskutkuja, skýrje trochu trašace, nieličomnym dyrdolimským rekam je mezvočo spoščil, napríklad v přebožku Jules Verna, předživne dyrdom, kde je knieza Antifera od Alberta Vaurika. Tuž je jeden deň netko jemu zbierku vienoval, kýž môže si tiež rade raz vobladač, za toho, kýž rade nečíta, ale si skýre riane vobrazky vobladač.

0: być nam po boku, tež potom, gdyż wupu čišće nie widzimy. Světło dosa husto jenož za přichodny krok. Dola runje tuta jedna kroče může započatk něčeho nového a rjaného być. Znano so nas dženca nichtu za cyle vulkimi rekuskimi skutkami nepraša, znano dosaha čoveka přečelnje zetkač, rozsud leje njevodstorkovač, abo so svojskemu čichomu vosi dovirječ. Přetož kužda zmužita kroče může vutrobu do noveje nadžije vočinić.
1: Dobraj Diana Karbova ze Svinanje, nadavku a zamovitosti farskeje vikarije Pančice Kukov.

0: krótko do Bědlk nasedomje. Praj vám poprawom zapřijeće Pedohunter něšto. To je wuraz z jenželsčiny, kiž so tyž pola nas přeco huščišo jewi, Pedohunter rěka tego kaž hundwer pedofilnych, haj woni honja, po takim dorosčenych ludzi, kiž spytaja wiace hać jenoš přečeny kontakt k dźěčom a modostnym natwarić, za to su w syči popuču a so jako nichtu cyle druhý wudadža. Klement Schmidt je so z tutej temu raz zabierał Klemenco.
1: Hej, tak je, ich Maša menujce je tajka, so so sami jako młody hulc, młoda hulca wudadža, kiž so potom s tymi pozdatnymi pedofilnymi skontaktuje. Tak pisaja se poješće me sobou, a tuči doroščeni skutičeljo zdjelaji musto, zo bychu ich rade hubkovali a išče vele viace. K maši hojntveru tutich pedofilnych pak suša tež, zo se z skutičeljami samo direktne zetkanje učinja. Paralelne informuje oni policiju, zo je so z nimi pedofilne skontaktuav, a ich potom policiji išče na mjest ne přepodađa.
0: Po takim išče raz za to zrozumime, tam so doroščeni ludžo syči jako džiči vudađa, Mjezdrujim s pomocou kumštní inteligenci, zestajenými fotami, čakajo na to, zo so pedofilni z nimi skontaktuja, na to vúčinja se z nimi zetkanje, tola namjestnje. Nebo čakuj ich nekajki modholc, abo modaholca, ale policia. Ok? Mnoze pak nitko tiež praja, tajke nešto jenoš ve vujkých mjestach dava, Naših končinach pak nic.
1: Ju, pedofilni však nejsu jenož niče daleko preč v vulkoměstach živi, ale tyž na ose ich máme. To pokaza pát, kýž je so nedávno v Kulove odmiel. O tym informuje bemenujce pedohunter Daniel Fernandez, kýž je pod profilom Spanische Bulldogge znaty. Se svojim týmom odkrivujú hižo viacero také páde po celej Sakske, oni potom všetko sami filmuje a to by sečí vozevia. A to klinčí potom takhle.
2: So Leute, heute 48-Jähriger aus Wittichenau bei Hoyerswerda lädt uns zu sich ein als 12-jähriges Mädchen. Er möchte mit uns GV, Oralverkehr, er will uns alles beibringen. Polizei ist informiert, den Zahn ziehen wir, los geht's.
0: Okay, dann Video braucht da mo je na Instagram je Worse werne, jeder da schaut dich wirnost, stolz, so tam po wieder.
1: Hi. Sem se policiju rune nastupaja tuto padadla v Kulove naprašoval, a ona v obkruči zadavaše 8. julija rune tajki pad v Kulove, kjež je policija nic 48, ale 40-letného nemského stačana překodne zajeva. Přepetovanje nastupaja seksuálneho znevužívania pak nejsú ešte zakončené.
0: Na policija je džakona za dživo takých tak menovaných pedohunterov sama však nebe na tutych ľudí direktne přišla.
1: Ona však skedźbna na to, co je to zasadne jenoš nadok policije, kvosta jomnym neskutkam zadživač. Oni pak sú džakoni za kužu pokazku. A tola, zvostanje začišť samojustice pola takých pedohunterov. A to pokazaja rešerše podobných pádov, nic redka maja tuči pedohunterojo tiež svoje brachy, napšikvad čeže z demokratiskej tovaršnosťu.
0: Klement Schmidt je informoval vo kytro, haj, čverde je težkie téme pedohunterov, nadrobnosťe vo tutej téme tiež vodkaz na zajímavú dokumentáciu ARD televízie, vo tým namakáče tiež našej dámotnej app MDR Serbia. 6.17 je Serbský rozvoz Trovi, Ma wiesz, że też teme programy to słuchak naszemu nadawki. Siedem, 6.17 je Katka Jakub. Strój moj, a przyjemnoj, dobry start do dżęsni szyje w utorze.

0: Holce podadža so bošuli skirje. Dleši čas do Wukraja, hač Holce. To znamenča bi facit čerošeho vusyvanja Radia Zatkule. Moda redakcija vinovaše so minuce v obširne temje Serbia ve Wukraju a telefonovaše po celom sveče ze serbskimi holcami. Tak například do Gane, do mista Ofinso. Tam dživa tu chvíľu minúce 18-letná Madlenka Zimmermanec ve šuli.
1: S komunikáciou, also Jurič je krajnarič, kúpam jenžešte, ale oni šice tie tvíriče a bych mňa sa budví. Ale môž tie svojdru a tak jenžešte rečimo. A to už kúpam šudom, teraz funguje jenáš telefonovania, tak jo, halb kus Češo, přes košte. Genau.
0: A ja, ale zatkulere si ju doščanili. Runi tak 19-letnú Emiliu Švánec z Votrova, kotraž je so pre tydženjom do Reykjavika podava, džiž dživa za katolsku cirky v kraju, džiž je niže 4% katoliku. Vira do Solino, raje tam skere väčšiu rolu.
2: Hej, zdžela šun, napríklad zo sú Heine Gottre Droje, der Billy, Pscheporosen noch hat watscht, gehst du dann, bist du Horine, dich, Wongi Praia, so Sonny Ritt am Büdler, da gemein, also nene, alle, was du betunike, so schulig am I, du namest ne, poprom, ne, oder deiki wulki Thema.
0: A Islandski, de wisch, so potekim nachgeht, wo bratsch, so nebe Sonny nu Pschejo, Elena Wauriketz z Radvarja. Pak má so před kutnišim strachom na kečbu brač. Ona je au pair v Šíle, džiž všedne maja tam zemje žrinja.
3: Ja som zlejna svoboda živa. Před tými dňami tešiene kuzdeče. A ja som fokrom strachnula predžo, haj, ale po jedni rozmu z mojej svojbu so natrajili, to jo jo hajt šedne, te ľudži so na to nastaja, to očakvane, te kježe sú na to tvarene odo utvarene, zo to ničo nestane. Ha, nie, to ja mi kvon popročiť, ja tam strach nemám, ha, aj to jo, a ja no, men si to, že to tak živé predstaje, ale to je nešim krutky vokomíka po ňa nimo džodla, bo.
0: No widzisz, jeszcze szulu zakończyła nie Karla Knopec z Gorzac. Ona swoje jednate szulskie lata runie irskie przeżywia. Jako chcesz zatkularce Hani Schmidtec swoje prynim szulskim dniu powiedać, na zoni dalszu nie zwieselacu premieru.
2: Wyzor sym jara na piata była do dom, dokysz sym wycuzym kraju, su do cuzy ludzio, a wyzor też cuza rycz. Ale bitte überprüft, je eine cool Nase nenne, die ein trinisches Gedehen wird zu dem Kreis mit. Je nitschka witzka, Gott hasche überprüft, je hinak, je tut da schuska Uniforma, je tut du sie waschen um schuska Uniform und a Schulach Nossic. Oh mein Gott.
4: Ja, das ist mir voll.
2: Check einmal kurz, Hanna. Ja, du mein Handy, warte, das.
4: Oh, sorry.
0: Hej, tuž dalša vecka, kotruž môžeme irským šulám dodať. Telefonovač tam v oči vidne nesmieš, ale handy dostaneš po šuli za šo vročo, to sú tiež zatkulario zonedy. Hej, tobie, tu ešte lust čera, bola modie žome rádia zatkule, dve hošče tiež ešte miachu studiev, tiež dve modie žone, tu už pozdatne so modem kalam, v obchodže fotnecha, to sú skiere žone, modie žone, modie holce, po Šuli kolci špotaja puč do daline, hajte holceske račo doma v ostanu.

Nětko chcemy raz hłuboko předychać. A snanoj to tyž za jeho dušinu strowatu ważne, za našeho ministerského prezidenta Michaela Kretschmara po cywych špatnych powieščach okoła CDU zajšwych wólbach do krajnych sejmow Němskej. Wón poda so minuce dźensa na jězbu Bamši lejej štona tym do Vatikana. Raz hłuboko předychać, dosahić, mir nasrybać. Hač do štvotka je v Rome popuču, Bamša zetkač budže hakle juce a matišnú dekoráciu a svodne kuski z domizny sobu za Bamša leja štrnatého minúce ochranovskú vězdu, kotraž má lica Boží národ kve Vatikánie vupyšič a tiež vosúšk je si do kofra za Bamša do Roma sobu zapakoval. Vosúšk přinže z rúdnych horinov, taký práve svodne tučne s rozenkami. Ale Bamš, tu ma ešte trošku čakač, hač do adventa doby vosúš k minúce ešte zraví, čakle potom. Sme si Bamš lejo štunaty zakský vosúš k popšeč. A jasná nás je potom klitu, nedom, sám zakský svodný vosúš skáza. Sakski ministerský prezident je dženca s hoščom v Vatikáne, o tom sme rozprávali. Dživeč menšinou. Boas mich hier.

Ja, ešte raz nawižam na rozkronu z Amy Reynolds. Myslíme na našu vejsnu muziku, na serskich sach, myslíme na dujarske kapele, marše, polky, walciki. Cesto dosť cuga to nímske štucky, ak tam svišeme, ale luže ju lubuju tu muziku, svišeme ju při kokoše, vede druhých svieženiach, a inac to nejo na koncu pla serbove Texasu. Polka muzika jo jich lubosť jo ulicovava Amy. Žeden případ to je s takým, kaž ja namakajom na Spotify passio zu Playlist, ta přižo vet Johna Mörbiga. John Mörbe jo potom nikdo vůžeských serbo tam v Texasu, jaden jo go prastarkých, je bo samo ešte dupjone vet serskýho faraja Jana Kiljana. Mörbe ja žinca tam znáte ako fotograf, venjo cenio vjelicne bilde serskýho cerkvě ve místě Serben. A ven veci vidně lubojo česku polka, muziku a zda se vám ta znáte, to je hota Shiner Polka vet amerikanské kupky Čechaholics, Shiner jsme už vše slyšeli, to slovo, to je také jedno znáte pivo tam ve Texasu. A jo, také amerikanerie mogu zpívat na české.